0: Naša mladá v strachu velikým i v žaľu horečným porichtovala sebe ladu i svoju panenskú zvoľu.
1: Ej, Jančo, a či ty znaš, že šie utreženiš a svoj stav mladzenecký za manželský zmeniš?
2: Znám, Vera, znám, no jak by som neznal.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbí,

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Takže trošku netradičná rozhlasová kuchyňa, pretože sa dnes od 9. rozprávame na tému medzinárodného maratónu mieru, hovoríme o téme behania, behu ako takého, o výchove mladých ľudí k tomuto a tiež samozrejme k tomu patrí aj to prepojenie, ktoré sme už pred chvíľočkou, pred pesničkou skupiny No Name a Lucie Bielej spomenuli, to prepojenie medzi fyzickou aktivitou športového charakteru a teda tým, aby tá výživa a to, čo do seba dáme, aby to bolo skôr podporou, nie protiváhou, dá sa povedať, tejto aktivite. Jakub Podaný, výživový poradca a kondičný konzultant, s ktorým sme si už čo to povedali a naznačili. Pane Podaný, skúsme trošku dať do kontextu, prečo by to rozhodnutie, že začnem s behaním, malo ísť, tak povediať, ruka v ruke s istým režimom výživy. V čom je tá dôležitosť?
2: Ono vás to stejne dožene, protože vy začnete běhat, když běháte jednou, dvakrát týdně, tak to tělo stihne regenerovat a všechno je v pořádku. Potom se k tomu přidávkuje ten běžný režim a vy už třeba navýšíte na 3x, 4x a už spadáte vlastně do kategorie sportovce. A tam už to tělo potřebuje určitý čas na regeneraci. No a při tom stresu, který máme dennodenním, tak najednou zhruba do těch 2-3 měsíců těch začínajících běžců se můžou objevit nějaký problémy. Jo? Píchne noha, natáhne sval prostě. A tohle to souvisí s tím, že to tělo nestihlo výživu. A teď se láme ten chleba, že buď to dáte dohromady, začnete tou výživou, anebo budete mít zdravotní problémy, musíte přestat a pak je znova těžký jakoby začat znova.
1: Dobre, ale bavme sa najskôr teda v takej tej rovine, že človeka, ktorý si povedal, že má nejaký cieľ alebo teda dôvod, prečo vôbec začne behať, lebo tých dôvodov je viacero. Niekto chce a potrebuje schudnúť, niekto potrebuje nabrať možno nejakú kondičku, ale pritom nemusí desi v diaľke rozmýšľať nad tým, že zabehnem si, ja neviem, nejaký 10 kilometrov súťažne v rámci nejakej amatérskej súťaže, alebo povedzme až teda maratón či dlhšie behy, ale teda aké sú tie vlastne stimuly, prečo ľudia väčšinou začnú behať a teda potom by už mali tomu prispôsobiť aj tú stravu?
2: Tak stimul asi nejčastejší, ktorým se setkám, že chtějí upravit tu váhu. No, to je takový. Pak druhej, co poznávám mezi věci, jako je ten hec mezi kamarády, já to zvládnu. To jsou taky ty dva nejčastější a někdy bývají teda i zdravotní problémy, protože ten běh přece jenom má možnost, jo, trošičku pomoct tomu tělu, pokud je v normální normě. Tak to jsou takový ty impulzy a pak oni zjistí, že najednou musí jíst. A musí jíst víc, protože ty tam výdej navíc, na který nejsou zvyklí. No a pak už začnou mezi běžcema poslouchat, co měl kdo k jídlu, jo, a začnou se do toho trošičku jakoby vnořovat a hledají informace. Mm-hmm. No a teď už záleží, na internetu máte protichůdný, někdy se setkáte s člověkem, který je vaším průvodcem, někdo si najme trenéra a ty už taky trošičku poradějí, kam se mají třeba ty lidi obrátit. Takže ono to stejně tak dopadne, že ty lidi tu životosprávu upraví. I když třeba nepřestanou kouřit, nepřestanou pít, ale začnou trošku lépe jíst.
1: Mm-hmm. Keď se hovorí vo všeobecnosti, že zdravá strava, tak v tej všeobecnosti platí, alebo teda tak sa to nejako zaužívalo, že zdravá strava nerovná sa čokoľvek živočíšne. Je to pravda?
2: Tak, tady je to takový, živočišné věci jsou v pohodě, mít ve stravě, to je v pořádku. Samozřejmě je potřeba to vyvážit a to vyvážení v tomhle tom dělá nejvíce zelenina. Jo, takže jakmile já se na tom začátku zaměřím hlavně na tu zeleninu, tak to, že si dám vejce, to, že si dám kvalitní sýr, nebo že si dám super kus masa, tak je v pořádku.
1: Mm-hmm. No, dobre, samozrejme, že začínam s behom, alebo teda chcem, mám tú stimuláciu a mám nejaký teda cieľ, prečo vôbec tým začínam. Bolo by, alebo teda vidíte to tak, že treba uvažovať nad tým, že dávkovať, tak ako si začnem dávkovať tie vzdialenosti, ktoré začnem behať, rovnakým spôsobom tomu treba prispôsobovať, predpokladám, aj teda to, čo do seba dám, teda čím doplním tú vydanú energiu.
2: Určite. Tohle je velice důležitý, hlavně z toho hlediska té regenerace. Pak se nám dokážou ty svaly, kosti, všechno zregenerovat a nepřichází zdravotní problémy, jo? Což je většinou ta stopka. Takže ano, postupem času musím se naučit dávkovat i to jídlo a ono se stane, že i ten interval se zkrátí. Třeba člověk je zvyklý jíst každý 3-4 hodiny a když už potom běhá třeba pravidelně 5 až 7 kilometrů, nebavíme se o nějakých vzdálenostech od 21 a více, ale opravdu i tyhle ty malinký, tak zjistí, že má hlad po 2 hodinách.
1: Mm-hmm. A no a keď sa budeme baviť o tom, teda, že naozaj je tam nejaká energia, ktorú pri tom behu vydám, niečo teda strovím, dá sa povedať, z toho obsahu, teda z toho tela, či budeme hovoriť o žalúdku alebo vo všeobecnosti, vydám nejakú energiu, tak doplňať ju... Jedna vec je to, čo urobím predtým, alebo neurobím predtým, než vôbec na ten beh vybehnem na tú, ja neviem, 2-3 kilometre na začiatku, hej. A ďalšia vec, pokiaľ už prejdem na tie dlhšie vzdialenosti, tak ono sa si to vyžaduje, zrejme to telo aj niečo počas toho behu. No a samozrejme aj po tom dobehnutí. Treba regenerovať, to je jasné, že teda nejaký odpočinok by tam mal byť, ale príslušne k tomu aj teda to, čím doplním tú energiu celkovú vydanú.
2: Určitě není to jenom matematika, jakože plus minus kalorie, ale je to opravdu o té výživové hodnotě, na což někteří lidé zapomínají, takže není to samý, jako když si dám kvalitní kus masa, anebo si dám vysoce tučný sýr. Jo, jsou to sice obojí, jsou jakoby bílkoviny, ale jsou tam ty věci navíc, které postupně můžou tomu tělu jako vadit. Jo, takže je dobrý, když už chci pravidelně běhat 4x-5x týdně, zamyslet se i nad tou stravou. Jo, z začátku se můžu poradit s umělou inteligencí, ale pořád ta vyhledává na internetu všechno, co bylo napsáno. Jo, a jenom některé a můžeme najít, že tohle je zdraví a za rok to zdraví není. No. Jo, a z toho to čerpá, takže tady na to pozor a je potřeba se trošku o tom popovídat. A i vyzkoušet, co je pro vás dobrý. Jo, pro někoho jsou třeba vhodnější víc sacharidy, někdo lépe tráví opravdu ten kus masa a někdo dobře tráví strukoviny.
1: Mm-hmm. No, keď ste spomenuli tú umelú inteligenciu, ja som si tiež hodil nejakú takúto otázku pre umelú inteligenciu, akože správna výživa príbehu. A ono... Asi nedá sa nejaký univerzálny recept pre každého, pretože každý sme individuálni, každý máme nejakú tú svoju fyziognómiu, máme nejakú tú biológiu, svoju vlastnú a nejakým spôsobom univerzálne k tomu prispôsobať tým, že teda sa poradím s umelou inteligenciou, asi nie je celkom vhodné.
2: Na ten začátek to může stačit, ale tam je potřeba potom to hodnotit zpětně, což je vlastně to nejdůležitější, že já potom si povídám, to normálně dělám třeba s trenérem nebo s výživovým poradcem, já mu řeknu, jak jsem se potom cítil, jo, jak mi tohle to nejenom chutnalo, ale jak mi to vyhovovalo, jak se mi na tom běželo, protože opravdu to složení stravy potom má obrovský vliv na to, jak vyběhnete a jak se cítíte. Jo, někdo má rád třeba poloplnej žaludek, někdo plnej, někdo běhá na lačno. Jo, i tohle je potřeba si prostě vyzkoušet a to je právě, jak jste říkal, o té různé fyziognomii toho člověka.
1: No, keď jste povedali na lačno, tak mi napadlo, našel jsem aj také nějaké státě o tom, že běhat na lačno, alebo neběhat na lačno, alebo teda nějaký základ by tam vždycky před tím behom mal být, alebo je to nějaký základ, keď povedzme jsem rozhodnutý a mám čas a behávam, povedzme, po svojom zamestnanie, teda prídem z práce, dám si nejakú pauzu a potom idem k večeru, povedzme, si odbehnúť nejakých tých svojich pár kilometrov. Je dobre, keď to telo je v úvodzovkách vyhladnuté, alebo proste malo by tam byť čo asi nějaký základ, z kterého budem čerpat energii pro ten beh.
2: Tak mě třeba osobně to nevyhovuje, že mám prázdný žaludek, já pak mám jako rychlej pokles hladiny cukru, což na tom běhu může být jako dost nebezpečný, můžou vzniknout pády, prostě točení hlavy a další věci. Takže já musím se najíst vždycky a jít poloprázdným nebo poloplným žaludkem, jak to kdo chce vidět, ale mám i takový klienty, který prostě předtím nemůžou nic, protože jim je prostě nevolno, ať snědí v podstatě cokoliv. Dost běžců třeba zvládne aspoň ten banán, který je takový neutrální, nicméně já třeba nejsem fanoušek banánů, protože k nám přijdou prostě napuštěný oxidem dusnatým, jo, takže nedozrálý, jo, takže to už zase ta moje ekologie do toho vchází. Jo. A jsou lidi samozřejmě, kteří mají rádi i ten plný žaludek, třeba běhají fakt na kus masa. Jo? Mm-hmm. I takový klienty jsem měl. A prostě jim to vyhovuje, jsou to víc třeba ty lidi, kteří mají vysokou svalovou hmotu, jo? Tak ty jsou rádi víc jako trošku najedený.
1: Sú aj takí, ktorým stačí, že tak dám si, ja neviem, pol litrák vody, alebo teda nejakým spôsobom ešte v vodokách vylepšenej vody a že na tú vodu sú schopní a proste dá sa im bežať, ja neviem, pár kilometrov?
2: Sú, shodou okolností,
1: že tekutiny na hrade
2: vlastne. Kamaráda, s ktorým tady běhám a ten jako bez problému se mnou běhal 10-15 kilometrov v podstate na vodu, jo, maximálne si dal datli, ale teď se přehodil na ty dlouhý běhy, jo, že chce běhat ty 50, 60, už ty ultra a musel se naučit jíst.
1: Mm-hmm. Čiže musel trošku zmeniť svoje návyky z predchádzajúceho obdobia. No, dobre, možno na úvod by táto časť možno stačila, dáme si chvíľku muziky, ale ešte predtým ponúknem našim poslucháčom možnosť, pokiaľ by mali nejakú otázku a chceli sa niečo opýtať, alebo možno viac menej konzultovať s našim dnešným hosťom, možno svoje behanie a svoju výživu, tak je tu k dispozícii naše WhatsAppové číslo, na ktoré nám môžete napísať svoju otázku. Poznačte si 0919 24 84 24. No a prípadne môžete využiť aj mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk. To sú dve možnosti, ako sa môžete zapojiť v tejto chvíli do našej debaty. No a po pesničke sa k našej téme spojené teda s maratónom, behaním a výživou vrátime.

0: Náš host, ako podaný výživový poradca a kondičný konzultant, je dnešným hostom našej kuchyne Rádia Regina, takej netradičnej, behovej a maratónskej, o ktorej sa dnes vlastne o 9. bavíme, teda o tejto téme. My sme sa tak trošku pristavili pri tom, že či nalačno alebo nie, spomínali ste svoj príklad svojho priateľa, ktorý keď prešiel na väčšie dávky, tak musel čosi zmeniť. Vo všeobecnosti, ako to vyzerá s, by som povedal, s tou energiou, ako funguje tá naša energia pri tom behu? Čo to telo počas toho behu s nami robí? A teraz je v podstate jedno, či kratšia, dlhšia vzdialenosť. Čo sa deje s tým telom pri tom behu?
1: Ono sa dá říct časovie, že zhruba do tých 30-40 minút, takový ten biežný človek, ktorý není trénovaný na speciální dlouhý trate, tak spotrebováva sacharidy. Mhm. Potom se přepíná, to je takový to, kdy cítí člověk, ten běží za jednou, něco se děje, trošku to drhne, ale pak se to jakoby povolí, tak to je chvíle, kdy většinou přecházíme na bílkoviny. Mm-hmm. No až nám dojde tenhle ten dobře uvolnitelný zdroj, což ale znamená, že si rozkládáme imunitní systém, rozkládáme si svaly, protože tam se uvolňuje ta energie, tak to je vlastně jakoby už ten konec. A jakmile nám dojde tohlensto, tak už začínáme ztrácet rychlost a cítíme to na velkým poklesu. No.
0: Znělo to tak trošku hrozivo, keď ste povedali, že ztrácame imunitu a dochádza k rozkladu svalov a takéto záležitosti. Znamená to ináč povedané to, že v každej tej etape toho behu je potrebné niečo iné doplňať, aby k týmto veciam nedochádzalo?
1: Určitě. Jo, když jdete na těch 3-5 kilometrů, tak si v podstatě vystačíte s jontovým nápojem, s klasickým jídlem, takovým tím běžným. A když chodíte jenom 3x týdně, tak jako byste furt v pohodě. Jakmile už chodíte častěji, delší tratě, tak tam už prostě po tom běhu potřebujete doplnit kvalitní bílkoviny na regeneraci právě té svalové hmoty.
0: Mm-hmm. No, dobré, ale víte, keď sa budeme baviť, aha, momentík, ja už registrujem nejakú tú otázočku od nášho poslucháča, takže dáme trošku teraz prednosť poslucháčom, ktorí sa pýtajú a využívajú našu WhatsAppovú linku 0919 24 84 24, a máme tu pána, myslím, Filipa, ktorý sa pýta: rád by som sa opýtal na vytrvalostný šport, a to je teda disciplína polmaratón a maratón pre ľudí, ktorí sú dlhodobo v ketóze a minimalizujú príjem sacharidov. Stretol som sa s takýmito športovcami, ako fungujú a ako prebieha takzvaná počas výkonu a všetko, čo o tom viete povedať. Ketóza
1: je o tom, že my vlastně snížíme příjem jakoby těch sacharidů v našem těle, dochází jakoby k procesům, někdo říká regenerace. Mm-hmm. Dlouhodobě je to udržitelný, pokud je to můj životní styl. Jo, znamená, nemělo by to být, že teď na 3 měsíce si budu hrát s ketózou, pak zase budu fungovat normálně. Prostě jsem se rozhodl, že udělám nějaký opatření a dlouhodobě bych si ho měl držet a zjistit, jestli to naše tělo jakoby funguje dobře. Vůbec bych se nebál po dobu toho sportu doplnit třeba jontovým nápojem. Mm-hmm. Jo, to je v pohodě, protože ty sacharidy já prostě využiju a to tělo bude hlavně běhat na ty bílkoviny při tom vytrvalostním sportu, takže tady to spolu vlastně jakoby souvisí. Nemělo by to být nebezpečný pro naše tělo, pokud budu dodržovat i hydrataci a budu doplňovat. V každém případě doporučil pravidelně jíst. Jo, protože ty sacharidy my potřebujeme proto, aby se nám vlastně ty bílkoviny spalovaly. Jo, takže když já nebudu mít vůbec žádný, tak mě se ty bílkoviny vlastně nepodpálí v těch buňkách, mm-hmm, a já tu energii nezískám. Jo, takže musím být klidně na nízkým levelu, no, nechci říkat, ale na nízkém množství, úrovni, ale nějaký tam musí být, aby se to prostě celý mohlo spalovat v buňkách.
0: Mm-hmm. To znamená, že strava by mala obsahovat viac takých tých takzvaných zdravých tukov a primerané množstvo nějakých bílkovin, například, čo já vím, ryby, meso, vajci a orechy.
1: Tak, tam jde hlavně o ty bílkoviny, ale i při tom běhu. Jo, nebát se vzít si sebou třeba nějakou proteinovou tyčinku, jo, která už jsou takový, dneska už je modní trend, bych řekl, takže dají se sehnat i proteinové tyčinky, kde je snížené množství vlastně sacharidů, takže ten člověk může po dobu běhu doplňovat i takto.
0: Takže nevím, či jsme uspokojili nášho posluchača Filipa, ale takto to vidí náš dnešní host. My sa vráťme teda tam, kde sme sa na chvíľočku teda prerušili. Hovoríme väčšinou o výžive vo forme teda stravy ako takej, ale čo tá tekutá strava, čo táto zložka výživy pri tom behu? Povedali sme už aj to, že teda nalačno, ale niekto povedzme, stačí mu pol litra vody a vybehne si tých svojich pár kilometrov a úplne mu to stačí. Čo iné tekutiny, ktoré by nemali chýbať, pretože vo všeobecnosti sa hovorí bez ohľadu na to, či sa bavíme o športovcovi alebo nešportovcovi, že teda v istých podmienkach treba to množstvo tekutín denné nejakým spôsobom dať tomu telu.
1: Tak ta hydratace je velice důležitá. Tenhle ten víkend bude teplo, takže na to běžci musí dávat pozor už od začátku. Ono už při 2% ztráty hydratace, což u 80-kilového člověka je rozdíl nějakých 700 gramů, jestli to tak dobře počítám narychlo, jo? Což není moc. Jo? To vypotí v podstatě někdo hned a někdo ještě se hodně potí, tak ten to má pryč hodně. Tak ať klidně začnou už na 5. kilometru hydratovat. Jo, není potřeba vypít půl litru. Jo? Je to o jednom deci, maximálně o dvou. Po nějakých, když třeba běží ten půl maraton, tak už po 10. kilometru bych právě doporučil nějaký ten jonťák, jo, aby už tam byl zdroj těch sacharidů, nebo klidně tam jsou i kosky cukru nebo hroznovej cukr, jo, už prostě dodat i jakoby tohlensto. A kdo opravdu se hodně potí, tak ten jontový nápoj je vhodný, protože doplňuje i ty minerální látky, jo, a tím zase prevence proti křečím.
0: Jasné. No, v podstatě, co jsem pozeral předpověď, tak možno okolo té 11. teoreticky by malo být zhruba těch 16 stupňov, ale aj to už je dosť práve na také tie v úzokách teplejšie bežecké podmienky.
1: Pak máte novější předpovědi, ještě minulou na posledním tréninku už tam hlásili 24-26 kolem 11, což už samozřejmě je extrém.
0: Ano.
1: Proto tělo na ten optimální výkon je těch 8-10 stupňů. Jo? To je úplně jako super. Těch 16 už tam dochází k tomu rychlejšímu přehřívání, takže opravdu začít pít vodu po malých douškách, klidně na každý stanici, nebát se toho. Já si třeba nosím všechno svoje a opravdu od 10. kilometru mám už ten jontový nápoj a začínám ho pít.
0: Mimochodom, budete tento raz aj vy na trati? Zajtra, pozajtra?
1: Já na trati jsem jenom jako fanoušek, takže mám tam svoje klienty, kteří běží, takže jim budu fandit, případně kdyby něco potřebovali, tak si můžou vzít ze stolu, co tam budu mít pro ně připravený. Takže tak. A já mám vrchol sezóny za 14 dní, takže jsem si nedával letos.
0: Čo bude tým vrcholom?
1: Půlmaraton v Praze, mám tam jeden.
0: Dobre, opäť si dáme chvíľku pauzu. Ja len zopakujem našim poslucháčom, že stále je pre nich k dispozícii naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 formou písomnou, teda nie ako hlasovku. A rovnako mailová schránka reginavýchod@stvr.sk. Počas pesničky pokojne píšte, no a my sa po nej vrátime späť k nášmu hostovia, k našej debate. Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Našim dnešným hostom v štúdiu Jakubom Poddaným, výživovým poradcom a kondičným konzultantom, sa rozprávame o behu, behaní a spojení s výživou, či teda budeme hovoriť o tuhej strave alebo tekutej strave. No a opäť sa pozrieme do WhatsAppu, kde sa nám ozývajú niektorí z vás. Ja by som v tejto chvíli odcitoval ďalšiu otázku. Veľmi by ma zaujímalo, aké je doporučenie na dlhodobú úpravu stravy tak, aby mal športovec zdravé kĺby a šlachy, čo prijať do svojej stravy a eventuálne čo z nej vylúčiť. Dá sa povedať?
1: Dá sa povedať, tak teď, když to řeknu úplne inak, ne k tej stravie, tak stretching, to je takový základ na ty klouby a šlachy. A co je dobrý, tak je vlastne snížit zánět v těle. A zánět v těle se zvyšuje konzumací vlastně živočišných potravin, které mají vyšší poměr tuku těch živočišných. Takže pokud já už tam mám problémy, tohle vlastně bylo u mě, kdy já jsem se rozhodl být veganem, už momentálně nějaký 4 roky, bylo právě, že živočišné věci, když jsou kvalitní, dobrý, tak zvyšují zánět v těle. Mm-hmm. A tím, že ho snížím, tak vlastně ta regenerace je mnohem rychlejší, efektivnější. A když bych si chtěl zanechat, tak je tam zase, platí Paretovo pravidlo, který je téměř ve všem, tak 80% zdrojů, hlavně těch bílkovin, by mělo být z rostlinných zdrojů a 20% z těch živočišných.
0: Mm-hmm. Dobre, takže verím, že toľko stačí k tejto otázke. A máme tu ďalšiu, možno najskôr konštatovanie nášho poslucháča, myslím Dominik. Idem behať svoj druhý polmaratón, prvý bol pred rokom, kde som v apríli nevedel ubehnúť 1 kilometr a nakoniec som to zvládol za 2 hodiny 9 minút. A túto sezónu mám odbehnuté, predpokladám, neviem, či tréningovo, alebo aj súťažne zhruba 265 kilometrov s priemerným tempom 6,30 na kilometer. Otázka. Máme menej ako 24 hodín do štartu. Ako už teraz prispôsobiť stravu? Bavili ste sa o tekutinách, máme ich teraz doplňať viac. Ako zvládnuť stres zo štartu a prípadne ako najlepšie nastaviť hlavu, aby motivácia a nohy neodišli na 12. kilometri? Pýtam sa, lebo oproti minulému roku sú tento rok podmienky ťažšie z hľadiska teploty.
1: Tak teď už se moc věcí zachránit nedá, tak doufám, že jste se v pátek dobře vyspali. Mm. Určitě si dneska dejte normální jontový nápoj i v rámci dne. Můžete si koupit třeba nějakou vysoce minerální vodu, nevím, jestli můžu říct třeba fatru nebo bílinskou kyselku, jo, abyste doplnili ty minerály teď. Jo, takže trošičku zvýšit nad svoji normu, abyste se dostali s tou hydratací, aby to tělo prostě bylo nahydratované. To je ta jedna část.
0: Ano.
1: Druhá část, nedá dávajte si těžké jídlo večer dneska, jo, dejte si něco rychlejšího na stravení, podle toho vašeho mě fungují rýže, brambory, někomu fungují těstoviny, tak tohle si v klidu dát, vychutnat si to jídlo, pořádně ho prožvejkat a s takovým poloprázdným žaludkem jít si lehnout a dobře se vyspat. No a ten závodní stres, ten raní, teď to můžu říct i na sebe, na záchod třeba jdu asi 5x ráno, takže není to úplně snadný, ale není tam nějaká, co by se dalo s ní. Můžete si dát třeba smektu, jestli fakt je vám jakoby z toho špatně, tak si dát smektu, která trošičku jakoby stáhne, někdo to jakoby dělá. A já si myslím, že úplně bude stačit se na začátek nevyplašit. Jo? Po tom startu opravdu těch prvních 3-5 kilometrů běžet takovým tím pohodovějším tempem, než mám v hlavě nastaveno a pak klidně na tom pátým po první občerstvovače prostě zrychlit. Jo? Mm-hmm. Takhle to je nejjednodušší.
0: Tak neviem, či sme... No tak nakoniec, keď to vyskúšate, tak zajtra zistíte, či táto rada padla na úrodnú pôdu a že teda naozaj ten 12. kilometer pre vás nebude medzníkom. To je naše odporúčanie, teda pánovi Dominikovi, ktorý sa na to pýtal prostredníctvom WhatsAppu. Ja som ešte medzi tým, než teda prišli tieto posluchácké otázky, tak sme sa bavili trošičku o tom, že ako je to s tými pravidlami v úvodovkách v prípade mužského, ženského organizmu a čo teda deti pri takomto behaní?
1: Tak děti naštěstí jsou takový ještě vnímaví sami k sobě a mají se trošku víc rády v mnoha případech. Tak to dítě třeba vystartuje rychle, ale pak když už mu to prostě nejde, tak klidně přejde do toho běhu a dojde to v pohodě. Což někteří lidé už toho staršího věku nejsou úplně ochotní připustit, tak jdou až na tu hranu. Jo, mm-hmm. Což potom samozřejmě nemusí být úplně dobrý, ale jinak rozdíl mezi mužem a ženou až takový není, spíš jestli jsem jako potivější typ nebo méně potivej. Jo, je fakt vidět, že někdo kapku neuroní toho potu a někdo opravdu hodně splavený, ale pokud vaše tělo jste zvyklí, že se prostě rosí tím potem a přestane se to dít, tak už máte málo vody v těle a to tělo se začne chvilku na to prostě přehřejvat. Mm-hmm. Takže lepší je se potit jako čuník, než nepotit se vůbec.
0: Mm-hmm. Dobré, ještě se pozrieme na to, už jsme se chvilku dotkli aj teda té teploty vonkajšej. Existuje optimum?
1: Optimum je opravdu kolem těch 8 stupňů. Jo, to je taková super teplota,

0: ľudia celkom teda studení v úvodzovkách, že by sa mali nahriať na nejakú v úvodzovkách prevádzkovú teplotu a tým pádom vlastne aj ušetria už možno povedať počas tých prvých kilometrov, čo si pri tom nahrievaní, hej, že to telo už má nejakú tú teplotu.
1: Určite je dobrý vybiehnúť rozbiehané. Ja, ať sa jedná o jakýkoliv závod, tak som si naučil takovou svojí uklidňovací, jo, to pro pana Dominika, jo, mám svých 3 kilometry, kdy prostě se zahřeju, dám si abecedu, dám si nějakou rovinku a pak víme, že ty koridory čekací jsou poměrně dlouhý, tak jsem okoukal trik, jo, protože nechci vyhazovat furt mikiny a to, tak prostě mám na sobě velký plastový pytel, mm-hmm. jo, takový ten 120 litrový, kam si udělám díry na ruce a tohle krásně udrží teplotu po dobu těch 10-15 minut podle toho, kde jste v koridoru, takže když se zahřejete, trošku se oblíkněte a to je nejlepší.
0: Bežne. V bežnom živote, pokiaľ mi je zima, a tak mi zvykne pomôcť teplý čaj na isté zahriatie. Ako je to pri behaní? Sú takéto, povedzme, teplé nápoje, ja neviem, či v rámci občerstvovačky, alebo vo všeobecnosti pri tréningu, a teda, že je chladnejšie vonku, sú vhodné alebo nie?
1: Tak na občerstváčkách nejsou, protože tam se to jasne. Kvalitně jakoby nedá úplně udržet, ale určitě je to super, já třeba na zimu si jakoby beru, má to riziko, když v zimě berete teplou vodu nebo čaj, tak ona rychlejiš vystydne, jo, takže tady je jakoby to riziko, ale jinak určitě vemte si, že třeba černý čaj, tmavý, neslazený, se používá na poušti všude, protože on jakoby dobře hydratuje, mm-hmm. jo, takže ano, teplé nápoje můžeme používat, pozor na ty, co mají v sobě kofein, ten pro to tělo nemusí být úplně vhodný, obzvláště, když na to nejsem jakoby zvyklý, jo. A takže klidně si můžete dát teplej čaj před výkonem.
0: No ale když jste povedali, že černý čaj, tak to je zase tein.
1: Tein je trošičku jiný v našem těle, jo, tam je rozdíl, jak se to jakoby zpracuje, kofein máte spražený kávy a ten tein je pro naše tělo jakoby lépe využitelný. Proto třeba černý čaj, zelený čaj jsou jako hodnější třeba než káva, ale znám lidi, co běhají i na kávu.
0: Mm-hmm. No dobre, vrátime sa ešte na chvíľočku k pánovi Dominikovi, ktorý poďakoval za tú vašu radu, ale ešte má jednu otázočku. Ako to bývalo u vrcholových športovcov po dobehnutí? Ja som pred rokom po dobehnutí dostal medailu, zastavil a odvtedy som mal nohy ako z kameňa. Čo urobiť, aby mi nohy neskameneli?
1: Tak je dobrý dohydratovať, klidne doplniť minerálne látky. Můžu si na chvilku odpočinout, ale nejlepší je se aspoň rozejít. Jo? Takový to první vydýchání. Jo? Oni vás stejně z toho cíle pošlou o trošku dál, takže není dobrý úplně sebou plácnout, když tam nějaká ta energie je, tak chce aspoň do chůze. Jo, chvilku jí třeba 500 metrů, pak si odpočinout, dát si v tuhle chvíli, třeba když je to fakt už na hraně, tak je dobrý třeba nějaký ten proteinový nápoj, jo, a pak zase se trošičku rozejít, jo, zkusit se jakoby protáhnout. Když jsem měl svýho trenéra, tak ten mi říkal, že když doběhnu dobře půlmaraton, tak bych měl mít chuť běžet další.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je ten ideál.
0: Ano.
1: Ale jinak opravdu nezastavit se, trošičku popojit a hodně rychle se převlíknout nebo dostat do tepla, vzít si takovou tu klidně tu fólii zahřívací, prostě neprochladnout, neofouknout.
0: No, lebo častokrát po dobehu tých najlepších na Košickom maratóne to býva tak, že nie, teda poznám prípady, kedy takýmto spôsobom sa ďalej hýbal po dobehnutí a proste vyvíjal nejakú tú ešte aktivitu, ale boli ľudia, ktorí definitívne skončili na tom koberci a dosť dlho. Toto asi nie je celkom prospešné pre to telo.
1: Není, to je určitá daň, jo, za to, že sú proste první, druhý. Jo, proto se snaží organizátoři, aby ty výsledky byly vlastně co nejdříve, ale všimněte si, že na ně tam čeká jakoby tým lidí, dají jim ručník, dostanou kalhoty, dostanou suchý tričko, prostě, jo, omejou se nějakým způsobem, mají tam připravenou většinou speciální regenerácii přímo pro ně určenou.
0: Mm-hmm. Jasné. No a keďže sa nám blíži pomaličký záver nášho dnešného vysielania, nedá mi ešte, aby som sa pri téme výživa a Košický maratón nepristavil pri téme, ktorá nedávno a spomínala sa v podstate aj v rámci tlačoviek.

0: organizátorov Košického maratónu. Test, alebo Taste sa píše Košice, je to podujatie, ktoré v podstate odštartoval maratón a malo by trvať počas celého októbra a v rámci toho začiatku a týchto dvoch či troch dní je tam aj takzvané maratónske menu určené, na ktorom ste sa podielali vy. O čo vlastne ide?
1: Tak jde o to, aby snažil jsem se do těch vybraných restaurací, kde to bude, aby navýšili množství vlastně sacharidů, který potřebujeme na to, aby se nám dobře běželo, a aby udělali ještě kombinace. Jo, to znamená třeba rejži s bramborem a k tomu tam je kus vlastně kuřecího masa, který má zase nejmenší množství těch tuků, anebo klasický těstoviny, kde jsme ale navýšili jakoby tu gramáž, odstranili jsme z toho různý takový ty vomáčky, jo, který můžou mnoha lidem neudělat úplně dobře v žaludku, aby to byl takový ten základ, to čistý jídlo, jo.
0: Jasné. To znamená, že keď sa teda vrátim k podujatiu ako takému v rámci teda toho úvodu, je v rámci mesta Košice určených 15 košických gastroprevádzok, pre ktoré ste v podstate dali dokopy, skonzultovali ste toto maratónske menu. Čiže odporúčate možno ho využiť práve, ja neviem, či ešte aj dnes?
1: Určitě.
0: Pred štartom?
1: Ano, určitě. Ještě dneska je vlastně ten poslední den, kdy můžeme, jak se tomu říká mezi běžci, sacharidovat. Mm-hmm. Takže určitě si zajděte na zvýšené množství příjem sacharidů. Jsou to kvalitně vybraný gastroprovádzky. Takže doporučuju. A tím, že je to osekaný na ten základ, žádný další jako potraviny, tak se to pro to tělo dobře stravitelný. Mm-hmm. A to právě potřebuje.
0: A je to vhodné, povedzme, aj po dobehnutí polky alebo celého maratónu zajtra? Na večer, povedzme?
1: Tak, určitě tam už nám nejde tolik o ty sachardy, tam už je potřeba se nadspat těma bílkovinama, aby se nám zregenerovaly právě ty svaly, takže tam doporučuju klidně ty masožroutům dát nějaký pořádný steak, jo, zašloužej si to. A nemusí to být večer, může to být klidně hodinu po doběhu. Jo, opravdu to tělo potřebuje doplnit v podstatě co nejdříve.
0: Jasné. No, v tejto chvíli už sa pozerám na náš čas vyhradený pre aj našu debatu, aj našu dnešnú predpoludňajšiu reláciu a určite, že by existovali aj ďalšie otázky a dalo by sa ešte na mnohé veci pýtať, ale žiaľ, viac to nejde. Ja som v tejto chvíli rád a chcem sa poďakovať Jakubovi Podanému, výživovému poradcovi a kondičnému konzultantovi za návštevu štúdiu, za reakcie nielen na moje, ale aj na vaše otázky, milí poslucháči. No a čo dodať? Ak sme vás inšpirovali, alebo teda posunuli vás v tom vašom procese behania a v tom, ako to spájať správne s výživou, kam si ďalej, sme veľmi radi a veríme, že vám to pomôže. Možno pri tom rozhodnutí začať behať, najskôr rekreačne, postupne zvyšovať dávky a tomu prispôsobiť aj výživu. Pán Podaný, ďakujem ešte raz. Želám spokojných klientov, lebo aj takých máte, ktorých kde konzultujete a kde im v podstate radíte aj v jednom, aj v druhom, teda aj v tom behu, aj v tej výžive. No a neviem, či do roka a do dňa, pretože prvýkrát sme sa tuším stretli pred rokom, kedy sme sa práve o tejto téme bavili. Ďakujem pekne.
1: Ja taky moc ďakujem.
0: A pre vás, milí poslucháči, možno už len konštatovanie. 3 hodiny, ktoré sme dnes špeciálne vyčlenili pre spojenie behania, behu a maratónu a v poslednej hodinke aj teda spojení s výživou. To je vo svojom závere. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme, aby ten dnešný deň, ale možno hlavne ten zajtrajší, pokiaľ sa rozhodnete ísť do Košických ulíc, či povzbudzovať, alebo dokonca aktívne stráviť maratónske chvíle, kde si na trase a na trati maratónu, aby ste si ich užili a aby ste ich užili v zdraví. Sergej Kováč a Miroslav Talavašek vám teda želajú pekné prežitie ďalších hodín tohto víkendu a bežcom na Košickej trati veľa energie a radosti z pohybu.

0: V sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
1: v roku 2019.

stoj sa štach, v tvoj štoť vám takte. Tancujme valčík, pritulený takte. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, preletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

tváre. A naraz slúchal, a mne sa ozýva Jožko Bliščák zrúbaný. Keď by chodil, ja by necbal, ho ja a spíval, a spíval. Ja by necbal, von by ľúbil, ja by ťa vzal. Ja vore, kde máš listočky? Obla mali, Mirušanský, divočky. A tak sme si spívovali, no spívali sme, kde sme chodili, vyšovali, vyšovali v obruze na stenke, na dera, tak šo krásna, molodenka jalovočka raz, vtíkaďa, vtíkaďa, a prčiť, jak sme na ali no šo je, šo sa die. No a moje divočke po polju vašovali. To je tak nebezpečno, šoš bolo vidivnenko, že šoš sa die. Musí dati na bitunok. Spasla ihlu, a ihla, bo korovka maje široki, tut nije tjepno. A kroljov pošlo do sirca. A vna jak bihala, znajte, duže vtikala, jak se klikali tu, ogedzali sa korovoj, kada je vričo bilo. A tu to duže ju djobalo do sirca. A musili utratiti. No, taki prehode všelijake i smutnji i veseliji i všelijake boli.

Rádio Patria. Pestré barvy, výrazné květinové ornamenty a bohaté zdobení. Tak vypadají goralské kroje, které patří k nejvýraznějším podobám tradičního lidového oděvu na Slovensku. V obcích pod Tatrami se navíc krojová tradice udržuje dodnes a své místo má i v Suché Hoře. Právě tam žije a tvoří vyšívačka Miroslava Chovančáková, která je dnešním hostem relace Na slovíčko. A i přesto, že se dnes budeme věnovat dávné tradici, v otázce hudebního doprovodu se dotkneme moderního světa. Celým pořadem vás bude provázet formace Vlčie máky v čele se zpěvačkou a autorkou projektu Janou Kozákovou, která propaguje slovenský folklor s jazzem. Na albu Goralské pěsně se k hudebníkům přidala také ženská zpěvácká skupina z Hladovky. Tradiční melodie tak dostaly zcela nový hudební rozměr. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samuel.

A jsme u konce dnešního vydání relace Na slovíčko, ve kterém byla naším hostem sběratelka a vyšívačka goralských krojů Miroslava Chovančáková. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Stanislav Hurdych. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v září roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.